0: I was brought home, handed up to my dad in his arm, and the tradition was, okay, the father is supposed to recite a prayer in the baby's ear, welcoming the baby and put in some good words, you know. So he takes me in his arm, puts his lips to my ear, and recites rhythms. He did dhagitati, dhagitati, kridatati, and my mother was livid. She said, what are you doing? You're supposed to say, you know, prayers, not these rhythms. And he said, but these are my prayers. This is how I pray.
1: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t